0: čokoládní Radio Hit.
1: Mám pomladanské kikse. Mám pomladanské tortice i pomladanský
0: Radio Ena.
1: Kuchen sladolitkajný.
2: Pomladný Radio Ena.